0: Mirčin Veclich je dospieval vo Krabače a stomenetko s dobkom na pušesčich.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Zavožbová rada žada si od ľudového nakvarnictva domovina hač do klituša nalieča jasný vujčový koncept do přichada. To rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čarovším posiedzeniu zavožbovej rady.
3: Vukatisto sa bietun vujčový koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelám vedome bolo, zo tún vopvok beletristika kus pše malo strategisce vopisane v obsahove. A k tomu jo to očakovanie bolo zo nakvarnictva prosto k tomu pozicioniruje, že je o te Čežišćo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ti so starač, o to zoso tam niče pisa, kdež in vobuk faluje, a to bi poprom to nastok rade, zo so ne prali, mobuchmo rade, mo mili teke strategiske přemyslovanje za příšodne leta, kdež voprode te vopsahe usmerenje nakonistvo opisuje.
2: A viacej o vúsledkách čaroša posiedzenia zavožbovej rade slyšiče nekak za cibilky hodine. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo noj štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest niedešie komernú sviny a miestny komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přihoty skvalič, zo môj investor dále plánovač. Susanna komana svini, kotraž búlieče 2018 zaurena, pak nie od novotvára potrechená. Za ňu přece ište za investorom pýtaja. Zaurenie porodovej stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamens a okolné gmene za poražku. Kajž vun včera vozevenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojba mistota predovšem ve viesných končinách, kotrež sú základný stop serbského živenia. Predseda domoviny solidarizuje sa so Serbami, ki sa vo vobstače stácie pracuje. Dále statnik pripoznaje, zo je si mistové náležnosť či vážnosť serbskosť či uvedomivo a to runia, zo je porodová stácia ve Kamencu del serbského riečného Ruma. Serbsko-nemská filmová sič Vúžica film podporuje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrivstva. Bez spúšťomného spichovania rozi strach za so historické pasky zúbia, reka miestrujem ve protestnom listče zavožby DEFA a zviazka nemských kinematékov. Spichovanský program za filmové namrivstva 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii se Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovení akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari pozvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam v obvuku celo zviazkovo programa spievaté ptačky popadnú, im rynku pričinia a je zase na svobodu pušča. Zamia je ptačky ličič a zviesčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála v Budyšine zdeli, by prvný džen spočat mie hižo dosť úspiešne. Najebač mio linia sú cia štoceči tačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. Vosebitosť by kosová žonka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušem zdáču ve blízkosti linie. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro tu kvílu 12 stopňu, k tomu čaja mročele na nebiu, tenas dženca dále převoča, s blakami zmijeme tež raz svunco, od poponia sú potom švíle možné tež nevetra. Živé slibro te zalize dženc po horní úžice na maximálne 22 stopňu.
0: Všetko poriadku na pučach a na drohách přijemuj vám šintuš dobrú jezbu do džencnišie srede a to viezo so serbským rozvozom.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli za mače za nás ište pokývku v okolo vopkada, potom nám je rade zžilče Budušin 7.30 či 400 je naše číslo, kýba písače nám v app MDR Serbia.

0: A na serbsku hudźbu słuchać možeće pala nas v serbskim rozvosu. Mestrujem tute titule na vas čakaja.
1: Ja so boju zoči, kiša na niči.
0: James Münk spiva Načo Hodebič.
2: Na fotach, na polcach, byš nie...
0: Smyza sromadze je titul Mareka Rejki. A tež Daniela Hazec startuje s nami do tutoho nového dňa. 6:46 je a tu je za nás Taylor Swift s titulom z jej nového albuma The Fate of Ophelia, ona spieva.

0: Was pravili? Gelko penes je vyše z lončo, kak je stav wokół foruma wiedy na lauskim arealu a kak wupada z digitalizaciju a gelko personala w założbym zarydze rzeczy poprawom serbsce. Szo to bych upraszenie, na kotrzeż członoja założbuje rady po dłuhi posiedzinskim dniu nuinariam w odmowiciu. Miestnimi pytyż Bettina Wenderotowa.
1: Dzień by dłuhy a wuspieszny. To uprej temie zwoči Jana Budaria a Marka Kuaria. Hody pokaza direktor założby za serbski lud Jan Buda piate finansowanske zryčenje. Tinta je tak rec runie hakle sucha. Při všem veselu je si předseda založbuje rád Marko Kuva vůlky je zamovitost še vědomé.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, že dživo o sebe, že to je posvědkované srbské ryče, že o navožované srbské ryče, to ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spěny zami, když doby paso. To byste měli ty švobkyčovač a spěchovač, ale na koncu mělo tyž to prašeno byč. Můj ryče a s mojimi nučkami srbce.
1: Za všo to k mane v umenění stvorič. Kytro komplexna a věle dybko nad ňovým poryče hodna naležnosť. Jeden z nich stav digitalizácie a spoznávanie serbskej ryče. Jan Buda.
3: Na zásadné spoznávanie ryče, serbskej ryčanie ryče, však nám zmožní šeleké scenárie, napríklad, co môžeme jen simultánny převoz skýčiť bez jedno človeka, ale ryze přes kompjúter. A to môže si po napríklad tu nemský gmenský radičel, alebo tu nemské starší, na jiné staršické zhromadizne, na ich handiu vobladač a sobu čítač, bez to zrobiť, co vás zhromadizna na tom nemská byť.
1: Na Voklečanský šu Kuli a na posiedzeniach gminskie rady Kruščicach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak Buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vice potom praksu naložovač. Dohy dych treba ja tež, dožže vo aktuálny stav wokół serbského foruma viedu na lauským areálu. Potom, co jsou plánovanou sumu na 47,5 miliony redukovali, čakají netko všedně na zelenou svicu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za první tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensembl, tam čakáme na našu tvarskou dovolnost. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, hač klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručenie od ZIP ze Skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vědomé, že košty okolo tvarenia runie skýry stupaja, hač spadnú.
3: Dokud čím pohledí, čo jen započne, čím drožšie to neskýry bude, mo môžemo vizor všelijaké věci kompenzovať s tým, že mo potom jara spíšne tvárimo, ale možná boh mo rádi mo započeli. A my už mo dženca, na kúži patín veľký krok dále přišli by záložbu, je rád, že dokud čo sa nám zmožnilo pod vysými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkony, kýž môžemo vúpísať v oprodže pončínč.
1: Plán je, zo so lica hišče tvárske dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvúporedženie dživa dvôvého jevi když bu v januárie technického defekta dla silně dla vody obškodžené.
3: Tohle jsme netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zo te přes nás běží, ale te finančné sredky za to mo sami jako založba, zaso jako extra přidatné sredky môžemo uprosit si podľa SMBK. Takže to je jedna dobrá korporácia ve tutým polu, na koncu môže dživadvo ve rajnej přestavce, te jevišťo ponovič, tak so môže nová rajna doba potom se s novým a vatkým jevišťom započeť.
1: Po takým tojšto zduchnienčku, kýž se zavěstšen nekotru školy institúcii včera zaslyšal. Potom, co bu včera Drežanách od zastupériu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpísané zričenie vo financovaniu založby za serbský ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbský ľud.
0: Nam rozprawiesze w założbuj radzie Bettina Wenderotowa. Krótko, dobiel na 7. Cieszczo dzień, sztonacze.

0: Christian Mönk alias James, jenom zaspieval a s tom je netko na po sedmich. Matej Žisok je zasa pšimný.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Matej Žisok.
2: Dobré ranie. Zavožbova rada žada se od ľudového nakonnictva domovina hač do kletušeho naleča jasne vujčuj koncept do přichoda. Tole rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čerovšim posedženju zavožbovej rady.
3: Vukatisto sa bietun vujčuj koncept nakonnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome bovo zo tun vopvok beletristika kus pše mało strategisce vopisane v obsahuje. A k tomu jo te očakovanje bovo zo nakvanistvo sto k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ty so starač o to zoso tam niče pisa, kdež in vopvok faluje a to by poprom to nastok rade zo sune prali mu obuchmo rade mu mili také strategiske přemyslovanie za příšodne leta, kýž voprode te v obsahuje usmerenie nakvanistvo opisuje.
2: Tole praje Jan Buda a viacov o vúsledkách čerovšieho posiedzenia zavožbovej rady slyšiče v našim programie. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest nedešie komianu sviny a miestne komu nastač. Tam planuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přijoty skvalič, zo mou investor dále plánovač. Susan na gome a na svini, kotraž bu leče 2008 neče zaurena, pak nie od noho tvára potrešena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenje porodovie stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konce meje má predseda domoviny David Statnik za Kamenc a vokolne gmene za poražku. Kajž vun včera vozenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnemu medicínskemu zastaraniu a je svojba miestota predovšem ve vesných končinách, ktoré sú základný stop serbsko živenia. Dále Statnik pripoznaje, že je si miestove náležnosť či vážnosť serbskosť či vúvedomivo a to runia, že je porodná stácia v Kamencu dje serbského riečného rúma. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film podpíruje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúščomného spichovania roze strach zase historické pásky zúbia, reka miestrujem v protestním listče Zavožby DEFA a Zviazka nímskych kinematéko. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii so Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžijské filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list Zviazkovému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvačidva sú lietuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od mieha hač do augusta tam ve vovuku celého zviazkového programa spievaté ptačky popadnú, im rynku přičinia a je zasa na svobodu bušča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak sa rozmnoža a přeživia. Kajž přírodová centrála ve Budešine stili, bie prvný džen spočat mejižo dosť úspiešne. Najebač mýho linia sú cia štoceči tačkam štonače šelakých družín moli rynku přitekneč, vosebi dosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušim zdáču ve blízkošti linia. Tovarstvo Zorabia Lipsk má nové předsedstvo. Na čarovšej zromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka jako nového předsedu, miesto předsedka je Leonie Venclec a vo finance stará sa ve příhodže Katalina Monarec. Dále bú předsedstvo rozširené z příradu, zase nadovky lepe rozdžiluja a koordinuja. Příhodný týden štvrtk přeprošuje tovarstvo Zorabia Lipsk potom na svoje meje metanie. A to bude bychu naše dženstnýše povistče, když namakače na naše internetu strony runy tak, kajšu naše app, když říká MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Runie monetuje svonco při 13 stopňach v Budešine, ale uľadáme tiež mročile na nebiu a tenas dženca dále prevodža s blakami. Zmejeme v biu dňa přeco zase svonco, od popolňa sú potom švíle možné, ale tiež nevetra. Živé slibro, te zalize dženca pohony v Užice na maximálne 22 stopňu.
0: A poľadám za vás ešte raz na púče a na drohy. V našem koncu je všetko poriadku. Jeli zamače vy za nas informácie go woku a vopkada, sa naša kosa niečo vyskač na tvary, potom nám rade písať, že naši app MDR Serbia môžete s nami četovať, kýba sa zazvoniť, že tu budeš inie pod 0591 730 400.
1: Serbský rozvoz.
4: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nie mo sonič, sam tyš noc iš nám.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

Až duž je čipný štosa v přichodže hišče šitko pala nás do hučby raje, no tu tam je s druhým. Titul z Božo skupiny Janka Hanky. Vo Bivim očeli spieva Jana Barencec. A runje voto prosi Anna-Marie Brečnaderec. Na ušitke tute titule smiču sa po takým našim programie Veselič, hač, doa smich. A netko krutko posadnich poladnu ište raz za vás na púče a na drohy. Tam je našim kuncu dále šitko poriadku. Jeli za mače za nás aktuálne informácie kvo voku o vopkada, ký vás vám nešto damne na útro beleží, potom nás to zazvenče, budušin 7.30, 400 je naše číslo, kýba so s nami v app MDR Serbia, četujete. 7.30 je dobré ráno.

0: Bill Nauer sem je, a netko podamy so z doktor Anju Pohončuj do zarodki.
1: Rečni kučik v serbskim rozhlasu.
2: Nedavno spyšach tajku sadu. V tutem kraju přitvarja ratarjo převážne kakao. Najprede sva nezrozumich, što rečnik minješe. Když si pak sadu do Nimčine převožich, mi svitaše. Vezo minješe rečnik, so v menovanem kraju převážne kakao plahuja. Je to typiski příklad za dvůrečného rečnika, když v jenej reči myslí, v tamnej pak reči. Nimski verb anbauen má viacero vozname. Vonje verb zúraznia, so so k existovacemu tvári nešto doda a s tým přidatný rúm dobuče, napríklad garáža při domie. Pravý serbský odpovednik je potom vo pravde přitvarič. V našim páde pak vo to nejdeše, ale vo plahovanie rostlinu. Tole je menece další voznam nímskoho verba anbauen. Potom pak dobíme v serbšine verb plahovač užívač. Ratarjo po takým šelake pôde, kajž zeleninu abo kakao, kajž tiež kofi plahuja. Tož chceme konkrétny akt tutie činitosti vúzbinič, potom vúžívame verb nasadžeč abo vosadžeč. Po takým susodka je riadku pred domským s rôžimi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nímske anbauen, ale skere za anpflanzen. Nakoncu tož mau rádu. Myslíte sapse, tež sapse rečíte.
0: Tobie je dženstnejší rečný kúčik s doktor Anju Bohončuj.

0: Kajšťerunie svyšeli, potom za včera v Drežanach piate zrečenie vo financovaniu zaužby za serbský ľud podpísané, je zaužbo rada ešte celý dlhý dňový poriad nablíže miela. Čiže sa zaužby svoj dživa vosči rozpravili. Keľko penis je vyše z lončo, keľký je stav vokúho fóruma vede na lauským areálu, kak vupada z digitalizáciu a keľko personála zaužbom zareže reči po pravom serbsce. Što to bych uprašenia, na kotrež čvonojo zaužbuje rady po dlhým posiedžinským dňu novináriam v odmoviču. Miesnymi bytež Bettina Wenderotová.
1: Džin by dlhý a úspiešný. To uprajte mes v oči Jana Budaria a Marka Kuária. Hody pokaza direktor zaužby za serbský ľud Jan Buda piate financovanské zrečenie. Tinta je tak rec rúne hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaužbuje rady Marko Kuva vůlky je zamovitosti vědomé.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, to dživo o sebe, što je posvědkované srbské řeče, o navožované srbské řeče, to řečné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso. To wisst ihr mir, das ist Wobkejuwatsch, das Pichuwatsch. Alle Nackunzu mir, das ist der Praschenobutsch. Mir ritsch ja aus meinem Minutschke mit Saps.
1: Sau Schottok, meine Wumininja Stvoritsch. Kitro komplexna, a wele Dübko nad neuem Porridge hodna naležnostsch. Jedun z nich stau digitalizácie a spoznávanie serbskej reče. Jan Buda.
3: Na zásadne spoznávanie reče, serbskej rečanie reče, však nám zmožní šeleké scenárie, napríklad, co môžeme jen simultánny převoz skýčiť bez jedno človeka, ale rýze přes kompjúter. A to môže si po napríklad tu nemský gmenský radičel, alebo tie nemské starší, nie staršíske zhromadizne, na ich handiu vobladač a sobu čítač, bez to zrobí, co vás zhromadizna na tom nemská byť.
1: Na Vokličanský šú a na posiedženiach Gminskej rady Krosčicach so hižo praktické pospyty prevedu, tak Buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi ešte 2-3 leta čakač, pretač môže vice potom praxu naložovač. Dlhý dych treba ja tiež, kdyžže vo aktuálny stav vokúho serbského fóruma viedu na lauským areálu. Potom, co sú plánovanú sumu na 7,5 milióny redukovali, čakajú netko všetne na zelenú svicu ze záriadu. Jan Buda.
3: Za prvný tvarský otrysk, što je ten hľadský ensembl, tam čakáme na našu tvarskú dovolnosť. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postovňa, a ten novotvar, a klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručenie od ZIP ze Skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vedomé, zo košty okolo tvarenia rúne skýry stúpaja, hač spadnú.
3: Dokud čím pôjde, čo len započne, čím drožšie to neskýry bude, bo môžeme vieť všetky veci kompenzovať s tým, že mu potom jara spíšne tvárimo, ale možno boh mu rádi mu započeli. A my už sme môženca na kúži patín veľký krok dále prišli by zaožbu i ráde, dokud čo sa nám zmožnilo pod vysnými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkony, kýž môžeme vúpísať v oprode pončínč.
1: Plán je, zo so lica hýšče tvárske dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvúporedženie dživa dvôho jevišča, kýž bú v januári technického defekta dla silnie dla vody v obškodžene.
3: Tohle sme netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zodre přes nás beží, ale te finančné sredky za to mô sami ako založba zaso, ako extra přidatné sredky môžemo uprosiť si podľa SMVK. Takže to je jedna dobrá kooperácia v tutom polu. Na koncu môže dživadvo v rejnej přestavce, te jevišťo ponovič, tak sú môže nová rejna doba potom se s novým a vatkým jevišťom započať.
1: Po takým tojšto zdychnenčku, kýž se zaujistšen niektoré školy institúcií včera zaslyšal. Potom, co bu včera Drežanách od zastupériu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpísané zrečenie vo financovaniu zaužby za serbský ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbský ľud.
0: Bettina Wenderotová informovala o rozpravie zaužbovej rady.

0: Runjes mi vos džilenkach policie rozpravili a mate je dalšu policajsku temu najšu.
1: No a tomu prajo raz moin moin v Hamburgu menujce. Tam je policija v přichodže tež zvonka službe z modrý svicu popuču. To znajče snano hižo z nekotrých dalších krajov na sveče, tež ja sem to hižo hušišo dovolu v Vukraju vidžal. Zo maja policajska auta stajne tutun modrú svicu zasvečenu. Například je to tak ve francuske, ve španiske, abo tež v USA. V fachových kruhách reka to prezencná svieca, prezenclicht. S tým má policia výžomnýša byč. Hamburg je dotal jeničky z jaskoj kraj, kýž je regulu zavet, junuláč, hač a dalšie kraje stiuja.

0: je na poči večjih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Zaužbova rada žada se od ľudova nakvarnictva domovina hač do kletuša nalječa jasne vujčuje koncepty do přichoda. Tole rekne direktor zaužby za srbský ľud Jan Buda po čerošim posedženju zaužbovej rady.
3: Ukatisto sa bietun vujčuje koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome bolo, zo tun vopvuk beletristika kus pše maua strategisce vopisane, vopsauje. A k tomu jo te očakovanie bolo, zo nakvarnictvo so k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ty so starač, o to zoso tam niče písa, kdež in vopvuk faluje, a to by poprom to nastok rade, zo sune prajli, mo buchmo rade mo mili také strategiske přemyslovanie za příšodne leta, kýž voprode te vopsauje usmierenie nakvarnictvo opisuje.
2: To rekne direktor zaužby za srbský ľud Jan Buda. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest niedeši gomernú sviny a miestný komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankuňu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přijoty skvalič, zo mô investor dále plánovač. Susodná komerná sviní, kotraž bú leče 2018 zaurená, pak nie je od noho tvára potrechená. Za ňu přece ešte za investorom pýtaja. Dorstvo Zorabia Lipsk má nové předsedstvo. Na čerošej zromadžizne uzvolichu Cyrila Marka jako nového předsedu. Miesta předsedka je Leonie Venslec a vo finance starosovo přichodže Katalina Vonarec. Dále bú předsedstvo rozšerené z příradu, zo so nadovky hlepe rozdžiluje a koordinuje. Přihodný týden štvrtk přepošuje dorstvo Zorabia Lipsk potom na svoje mie mietanie. Zaurenie porodové stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Stadnik za Kamenc a okolné gmeny za poražku. Kež on večera vo zemenem stejšu informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojbám vystota, především ve vesných končinách, kotrež sú základný stop srbského živenia. Dále Stadnik pripoznaje, zo je si miestové náležnosť či vážnosť srbskosti uvedomivo a to runia, to je poranná stácia v Kamencu diel serbského riečného rúma. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film podpiruje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúščomného spichovania roze strach zo so historické pasky zúbia, reka miestrujem v protestnom listče zaužby DEFA a zviazka nímskych kinematékov. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii s Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zviazkovému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spývatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam ve vovúku celo zviazkového programa spývate ptačky popadnú, jim rynku přičinia a je zase na svobodu púšča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála v Budešine zdili, bie priničen spočat kmie hižo dosť úspešne. Najebač mýho linia sú cia štoceči ptačkam, što na češelakých družin môli rynku přitekneč. Vosebitosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušiem zdaču ve blízkosti lenie. A to one bichu, naše povestče kýž namakače dále. Na našej internetu je stronie rune takéž v našej app kýž rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro miestem 16 stopňov, ale je pomročené. S blakami zmieme dženca tiež raz slonco v biehu dňa. Od popolňa sú pak tiež švíle a nevedra možné. Maximálne 22 stopňov dženca zmieme.
0: Kečpu na až 4 miest zorecem a drieždanami miest spočnicu a ciroškom Drježdžane sever, tam so vo komikne vopkat kopi 4 km doho, dokež ste tam defektne LKW nekak 20 minčinu, lehe tam trebače.
1: Serbský rozvoz.

Mit je live namjestnje nekak 100 metrov od tutoho zasepaného domu von ste. Jako reporter je tam za nas popuču čera hižo cvý džen a tiež dženca hižo votranja vútrobne džak Štefano tam v Zorilcu. Dále pýtaja a přiúzni vysa tiež nádžiu nespúšča, keďže Štefan runie rek.

Dajša se prehvataš, co vas mimo Bubaka viče pra nas vrcakujo, Diana Šejcova viže vas přes program, a ja mam Jano Štica, s vam na zase svišanje groniš, ja som Anja Korojčvarcova, žicem vam pšavša redne vedpodnjo a spedobne jacor.